svar i seminar. I seminar, aha. I seminar, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, svar. Stein et svets, se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit.